0: selber twittert, hat und ist dann selber twittert. Lübsit Made, wenn das jeder Lübsit Made. So, Pade, Pima, Sida, so, Pade. Hüchse, Lübsis, Muster, Pima, Hüchse, Lübsis. Es ist ein lauter Pech, mehr, das ist ein lauter. Träne, weiget, aber lass die Träne fallen. Selles Tech, du don't tell, ab sie, selles Tech. Voll was selbe, die tun, das da voll was selbe. Selles Ball, wie immer, tun, was selles Ball.
1: Oi sin na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na

0: und selber twittert. Lipsit Made, in das jeder Lipsit Made. So, Pade, Pima, Sida, so, Pade. Lüxe, Lipsis, Muster, Pima, Lüxe, Lipsis. Es ist ein lauter Pechmäh, das ist ein lauter. Träne, Weige, Tabala, sie Träne, Weige. Selles Tech, du don't tell, ach, sie selles Tech. Olmas selbe, die tun, das da voll was selbe. Selles Ball, wie immer tun, was selles Ball.
1: Oi sin na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na